0: goes out to the one I love.
1: Faces, faces everywhere.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Radio MB.

0: do Sinestar za stovku. Už 19. a 20. září jsou tady kinodny. Užijte si nejnovější filmy jako Spider-Man, Odyssea a mnoho dalších. A v Sinestar jsme si pro vás připravili i něco navíc. Kultovní Pulp Fiction a filmový maraton Hunger Games. To jsou kinodny v Sinestar 19. a 20. září.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe, otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Radišská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: neřeš.
1: Dneska je ten velký den, ona je nevěstou, on ženichem, a všechno bude sweet, tak jak má být. Potkali

děravej, je do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukoradi.cz.
1: 18. září zažije Valečov pořádnou rokovou jízdu. Do přírodního amfiteátru pod hradem Valečov míří dvě velká jména českého roku. Dimitri a Doga. Čeká vás večer plný energie, známých hitů a pořádně našlapané muziky pod širým nebem. Valečovské léto, pátek 18. září. Dimitri a Doga, tohle bude stát za to. Vstupenky jsou v předprodeji na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
4: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: MB v kulturním domě Bezno na Mladoboleslavsku se blíží. Tuhle party si můžete užít také vy. 5 skvělých koncertů, narozeninová show, bohatá tombola, spousta dárků, drinky a zlatavý mok. Na pódiu vystoupí Jakub Děkan, Green Day Revival, Pekař, Alchymie a Luboš Odháněl s kapelou Vix. Tahle jedinečná party nás čeká už 14. listopadu a vstupenky pořídíte na www.ticketlife.cz. Vyhledejte si 7. narozeniny Rádia MB. Děkujeme všem skvělým partnerům, díky kterým připravíme úžasný večer. Akci podporují instalatérství Cornell Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, Multikino Sinestar, Parťákova hasičárna, Diesel Auto Junek, Okna Sukorady, Antolin Libáň, Zimrstav, Triobar Mladá Boleslav, Magna Řepov, Koupelny Dušička, Kultura města Mladá Boleslav, Restaurace Motorest Zavadilka, Prondo, Městy z Bezno, MB Sauny a Městská společnost Sportovní a rekreační areály. U toho nesmíte chybět 7. narozeniny Rádia MB 14. listopadu KD Bezno.
1: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: signál? My jsme všude. Rádio MB.
1: こちらは東京 FM。私、アカシ。We are here!

0: uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB.

0: bylo 8 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Hezký pátek. Příští týden ve čtvrtek se v Mladé Boleslavi před Leteckým muzeem Metoděje Vlacha uskuteční slavnostní představení nového pomníku, věnovaného letcům a dalším příslušníkům britského královského letectva RAF spojeným s Mladoboleslavskem. Pomník připomíná nejméně 37 příslušníků z Mladoboleslavska, kteří během druhé světové války bojovali za svobodu Československa. Už dnes se na Valečově uskuteční poslední koncert v rámci letošního Valečovského léta. Vystoupí tu Dimitri a Doga. Co se týká koncertů, na další se můžeme těšit například 26. září v autokempu Kosmonosy, kde vystoupí 5 kapel. V listopadu nás čeká také velká oslava 7. narozenin Rádia MB v Bezně. Vstupenky na tuto akci pořídíte na ticketlife.cz a v Mladoboleslavském domě kultury právě dnes vystoupí Otazník.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalová šance liga bude o víkendu pokračovat 9. kolem. Mladá Boleslav hraje zítra na domácím hřišti, když v atraktivním utkání přivítá od 15 hodin zbrojovku Brno. Sparta pojede v neděli do Olomouce, anebo Slavia hostí Viktorii Plzeň. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku. Pohodový poslech.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.
3: Hej! This is...

0: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. Přijďte vyzkoušet karibské tance pro děti. Čeká nás salsa, bachata, merenga, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. Kurzy máme pro děti od 4 do 6 let a od 6 do 10 let. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance, roztanči to s námi.
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
2: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

MB v kulturním domě Bezno na Mladoboleslavsku se blíží. Tuhle party si můžete užít také vy. 5 skvělých koncertů, narozeninová show, bohatá tombola, spousta dárků, drinky a zlatavý mok. Na pódiu vystoupí Jakub Děkan, Green Day Revival, Pekař, Alchymie a Luboš Odháněl s kapelou Vix. Tahle jedinečná party nás čeká už 14. listopadu a vstupenky pořídíte na www.ticketlife.cz. Vyhledejte si 7. narozeniny Rádia MB. Děkujeme všem skvělým partnerům, díky kterým připravíme úžasný večer. Akci podporují instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, Multikino Sinestar, Parťáková hasičárna, Diesel Auto Junek, Okna Sukorady, Antolin Libáň, Zimrstav, Triobar Mladá Boleslav, Magna Řepov, Koupelny Dušička, Kultura města Mladá Boleslav, Restaurace Motorest Zavadilka, Prondo, Městy z Bezno, MB Sauny a Městská společnost Sportovní a rekreační areály. U toho nesmíte chybět 7. narozeniny Rádia MB 14. listopadu KD Bezno. Radio

0: do Cinestar za stovku. Už 19. a 20. září jsou tady kinodny. Užijte si nejnovější filmy jako Spider-Man, Odyssea a mnoho dalších. A v Cinestar jsme si pro vás připravili i něco navíc. Kultovní Pulp Fiction a filmový maraton Hunger Games. To jsou kinodny v Cinestar 19. a 20. září.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty cachryste, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Radišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci. Radio MB.

0: 9 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový páteční den. Obyvatelé Benátek nad Jizerou mohou využívat nově upravený veřejný rekreační prostor v lokalitě Mladská. Město tu dokončilo rozsáhlou revitalizaci. Jejímž cílem bylo vytvořit modernější a příjemnější místo pro aktivní trávení volného času i odpočinek. Více čtěte na našem webu. Na většině území Čech je vysoká šance na růst hub, vyplývá to z map meteorologů i zájmových portálů. Největší pravděpodobnost je v horách na severu Čech. Naopak menší šance mají houbaři na jihu Moravy a na Vysočině. Plné koše nosí houbaři také z bělských lesů.
0: Sportovní servis.
2: Slováci oživují dávnou myšlenku přidružit se k Čechům, alespoň v hokeji. Slovan Bratislava chce údajně vstoupit do české extraligy, přičemž Dvoření je velmi aktuální a jednání naprosto seriózní. Slovan svůj zájem oficiálně odprezentuje českým klubům na konci září. Zprávy jsou za námi, přeju pohodový páteční den.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Má malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. V našem tanečním kroužku děti rozhýbeme, naučíme je vnímat rytmus a zlepšíme jejich koordinaci i pohybové dovednosti. Čekají je standardní i latinskoamerické tance. Spousta energie, zábavy a nových kamarádů.

0: a v Dobrovici. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cooldance. Roztanči to s námi.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ. Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rád

0: Tvoje barvy, tvoje jistota.
1: Je pátek 18. září, svátek mají dnes Krištofové a připomínáme si taky Mezinárodní den rovnosti v odměňování. Jinými slovy den, kdy si připomínáme, že za stejnou práci by měl přijít stejný výdělek, což je krásná myšlenka takhle na pátek dopoledne, když už většina z nás stejně přemýšlí hlavně o tom, za co utratí výplatu. Krištofům tedy všechno nejlepší, vám přeji krásné páteční dopoledne. Rádio MB je právě u toho. No a za malou chvíli se budeme bavit. Jmenuje se Resident Evil, což je ideální film na páteční večer, co říkáte. Tak pojďme do toho, já vám přeji krásné dopoledne.
2: Rádio MB,

Show a koncerty v rámci 7. narozenin Rádia MB vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, parťákova hasičárna, diesel auto Junek, okna Sukorady, Antolin Libáň, Zimrstav, Triobar, Magna, koupelný Dušička CZ, město Mnichovo Hradiště, kultura města Mladá Boleslav, koupaliště a motorest Zavadilka, Prondo, městy z Bezno, MB Sauny a městská společnost Sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Těšíme se na vás 14. listopadu v KD Bezno.

0: Tady je vaše Rádio MB, já vám přeji krásný den. No a přátelé, dnes přichází do kin nový Resident Evil, což je ideální film na páteční večer, pokud si chcete odpočinout po náročném týdnu tím, že se budete 2 hodiny dívat na lidi, kteří mají ještě větší problémy než vy. No a hlavně, když tam někdo zaklepe na dveře, opravdu nechcete říct dále. No tak vyražte, třeba na tenhle film, třeba do multikina Sinistar. Hezký den.
1: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

dobrá, kde ravej mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: 18. září zažije Valečov pořádnou rockovou jízdu. Do přírodního amfiteátru pod hradem Valečov míří dvě velká jména českého roku. Dimitri a Doga. Čeká vás večer plný energie, známých hitů a pořádně našlapané muziky pod širým nebem. Valečovské léto, pátek 18. září. Dimitri a Doga. Tohle bude stát za to. Vstupenky jsou v předprodeji na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB.
5: Posloucháš správně.

0: Fotbal na Mladoboleslavsku. Fandíme s vámi.
1: Fotbalisté Benátek se v neděli představí na hřišti rezervy Pardubic. Utkání 7. kola ČFLB začne v 10.15. Dobrovice slaví 115-leté výročí od založení klubu. Fandové se mohou o víkendu těšit na pořádnou porci zápasů. Více čtěte na našem webu. Doma zítra hrají také Kosmonosy. Utkání 7. kola skupiny C proti Bčku Chrudimi začne v 16.30. Ve stejný čas také Dolnoboušovský SK vyzve Říčany.
2: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás. She's got me like na na na na na na na na. She's got that look in her eyes.
3: Enrique Iglesias.
2: Like she wants to mess around.

0: Let's mess around.
1: Stále ladíte Rádio MB a teď pojďme dál. V Praze se řešil muž, který ukradl automat na žvíkačky. Ne žvíkačky, ale prostě celý automat. To je nádherná kombinace podnikatelského ducha a naprostého nepochopení situace. No on si asi řekl, nebudu to krást po korunách, vezmu si rovnou celý biznis. No, tak i takovéhle věci se dějí a dokonce i tady u nás. Tak, za malou chvíli se podíváme na do Mladé Boleslavy, jak to vypadá s křižovatkami, které jsou průjezdné, které už jsou prostě otevřené, tak zůstávejte s námi.

0: uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Vy jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky. Čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně bedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Super den s rádiem MB. V Mladé Boleslavi se nám zase o něco lépe dýchá. Od středy už je opět průjezdná křižovatka třídy Václava Klementa s ulicí U stadionu, a to včetně křižovatky s ulicí Jiráskova. Tak to je super. Podařilo se to dokončit dřív. Původně uzavírka měla být až do 4. října, což je super. Nově taky můžete odbočit do Laurinovy ulice z TGM, to je taky jasný. A jasný je taky, že se nám blíží 10. hodina dopolední a s ní taky další zprávy.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Radio MB.
1: Bylo 10 hodin.
0: Radio MB.
1: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: U zpráv vás vítám. V dobrovickém cukrovaru společnosti Tereos TTD začíná právě dnes řepná kampaň. To znamená, že po sklizni začne do areálu proudit cukrová řepa od pěstitelů z regionu a cukrovar bude postupně zpracovávat na cukr a další produkty. Od 2. října se k provozu připojí také lihovar, který v Dobrovici vyrábí líh a bioetanol. V Mnichově zítra začne 191. ročník pivních slavností Oktoberfest. První sud narazí tradičně v poledne primátor bavorské metropole. Poprvé to ale bude zástupce strany zelených. Více poví Jaromír Mrhal.
3: Do 4. října podle pořadatelů dorazí na Oktoberfest více než 6 milionů lidí. V areálu slavností budou i letos panovat přísná bezpečnostní opatření. Dohlížet na ně bude přes 600 policistů, včetně těch z Česka. Konkrétní poznatky o ohrožení pro návštěvníky ale bavorská policie nemá. Tuplák zlatavého moku se bude letos prodávat opět dráž než loni. Vyjde v přepočtu na 360 až 387 korun. Jaromír Mrhal, ČTK, Berlín.
1: Sportovní servis.
2: Hokejisté Mladé Boleslavi dnes přivítají od 17:30 večer na domácím ledě Karlovy Vary. Fanzóna se koná už od 16:45. Také na další novinky se mohou fandové těšit. Nové dresy poprvé na domácím ledě nebo nové video na píseň Zelené srdce. Zprávy končí, je tu další muzika. Ať se vám příjemně poslouchá.
1: Radio MB.
0: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. Přijďte vyzkoušet karibské tance pro děti. Čeká nás salsa, bachata, merenga, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. Kurzy máme pro děti od 4 do 6 let a od 6 do 10 let. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance, roztanči to s námi.
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
2: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
0: Pátek 18. září pokračuje, vy nás ladíte i po 10. hodině dopolední, no a my se teď můžeme podívat taky za vědci. Ti zjistili, že když muži před cvičením cítí vůni čokolády, zvládnou víc opakování, aniž by měli pocit, že se víc namáhají. No, takže důvod, proč si dát před cvičením čokoládu, je tu. Je tu taky další vysílací 60-minutovka, v této hodině budeme soutěžit například o lístky na Valečov, užívejte si to s námi.
3: Hudba z našeho regionu.
4: Sedím a zírám potupně do zdi, už dávno nejsem večírků král. Tep mýho srdce někdy se zpozdí, mám prostě všechno, čemu dřív

0: Parádní pátek s datem 18. září vám přeje od mikrofonu David, posloucháte dopolední rozjezd. No a co je letos obrovským trendem, přátelé, jsou to datle. Prodeje výrobků z datlí rostou a firmy z nich vyrábějí sladkosti, nápoje, syrupy a další věci. Takže internet už vyčerpal okurky, kotič, čís a rybičky v konzervě a teď objevil datle. Čekám, kdy přijde velký comeback rohlíku. Potom už nebude nic, co by vás mohlo překvapit. Za chvíli soutěžíme o lístky na Valečov.
1: Radio MB, zapni a neřeš.

0: do Sinestar za stovku. Už 19. a 20. září jsou tady kinodny. Užijte si nejnovější filmy jako Spider-Man, Odyssea a mnoho dalších. A v Sinestar jsme si pro vás připravili i něco navíc. Kultovní Pulp Fiction a filmový maraton Hunger Games. To jsou kinodny v Sinestar 19. a 20. září.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty cachryste, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer. Protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe, otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Radišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Stále s vámi je Rádio MB, blíží se nám 11. hodina. Roman už pro nás chystá, vaří další zprávy, no a potravinářský průmysl teď řeší úplně novou věc. Lidem už nestačí, jak chutná jídlo, chtějí řešit i to, jaký má pocit v puse. Je to křupavé, měkké, žvíkací, krémové, odborně se tomu říká mouth feel. Takže jsme se dostali do fáze, kdy nestačí říct, je to dobré, potřebujeme ještě říct, no jo, ale jak ono se to vlastně chová na jazyku. Nic, užívejte pátek, za chvíli si dáme zprávy.
1: Radio MB.

0: bylo 11 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Hezký pátek. Příští týden ve čtvrtek se v Mladé Boleslavi před Leteckým muzeem Metoděje Vlacha uskuteční slavnostní představení nového pomníku, věnovaného letcům a dalším příslušníkům britského královského letectva RAF spojeným s Mladoboleslavskem. Pomník připomíná nejméně 37 příslušníků z Mladoboleslavska, kteří během druhé světové války bojovali za svobodu Československa. Už dnes se na Valečově uskuteční poslední koncert v rámci letošního Valečovského léta. Vystoupí tu Dimitri a Doga. Co se týká koncertů, na další se můžeme těšit například 26. září v autokempu Kosmonosy, kde vystoupí 5 kapel. V listopadu nás čeká také velká oslava 7. narozenin Rádia MB v Bezně. Vstupenky na tuto akci pořídíte na ticketlife.cz a v Mladoboleslavském domě kultury právě dnes vystoupí Otazník.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalová šanceliga bude o víkendu pokračovat 9. kolem. Mladá Boleslav hraje zítra na domácím hřišti, když v atraktivním utkání přivítá od 15 hodin zbrojovku Brno. Sparta pojede v neděli do Olomouce, anebo Slavia hostí Viktorii Plzeň. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku. Pohodový poslech.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

tanečníka nebo tanečnici. Roztančete to s námi v Cool Dance. V našem tanečním kroužku děti rozhýbeme, naučíme je vnímat rytmus a zlepšíme jejich koordinaci i pohybové dovednosti. Čekají je standardní i latinskoamerické tance. Spousta energie, zábava.

0: a v Dobrovici. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance, roztanči to s námi.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ. Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: Tvoje barvy, tvoje jistota.
1: Tady je vaše Rádio MB a ladíte nás i po 11. hodině v pátek 18. září. Ještě jednou můžeme popřát všem Krištofům. No a dneska je mimochodem taky světový den bambusu. No jo, je to tak, i bambus má vlastní den. Upřímně, bambus už toho má víc než někteří lidé. Roste rychle, používá se na stavby, nábytek, oblečení a ještě má svůj mezinárodní svátek. Člověk chodí 30 let do práce a maximálně dostane hrnek. No, o čem se budeme bavit mezi 11. a 12. hodinou, proč se stahují z trhu některá tekutá mýdla, dáme si taky předpověď počasí, aby jsme věděli, jak se oblíknout třeba o víkendu, no a taky se dozvíte o jedné herní konzoli, něco, nějaké ty zajímavosti. Krásný den vám přeje David.
2: Rádio MB.
3: Víc hitů než semaforů v Polse.

děravej, je do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: Dimitri a Doga. Tohle bude stát za to. Vstupenky jsou v předprodeji na vstupnafest.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Stále ladíte Rádio MB a pozor, dnešní zpráva zní jako vtip. V Americe stahují z prodeje některá tekutá mýdla na ruce, protože v nich byly nalezeny bakterie. Je to tak, mýdlo, který má bakterie zabíjet, teď musí řešit, že nějaké bakterie vozí sebou. To je jako kdyby vám prodali hasičák a uvnitř našli požár. Člověk už opravdu neví, čemu může věřit. Asi začnu používat jenom vodu a doufám, že mě nepřekvapí právě ta voda. Tady je Rádio MB, pátek 18. Krásný den.
4: Rádio MB.
5: Rádio MB.

0: Fotbal na Mladoboleslavsku. Fandíme s vámi.
1: Fotbalisté Benátek se v neděli představí na hřišti rezervy Pardubic. Utkání 7. kola ČFLB začne v 10.15. Dobrovice slaví 115-leté výročí od založení klubu. Fandové se mohou o víkendu těšit na pořádnou porci zápasů. Více čtěte na našem webu. Doma zítra hrají také Kosmonosy. Utkání 7. kola skupiny C proti Bčku Chrudimi začne v 16.30. Ve stejný čas také Dolnoboušovský SK vyzve Říčany.
2: Radio MB, zapni a neřeš.

0: kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Ano, předpověď počasí je tu právě teď a dnes bude polojasno až oblačno. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Sobota ta bude většinou polojasná, ráno ojediněle s mlhami, teploty 19 až 24 stupňů. No a neděle zpočátku polojasná, od severu ale oblačno až zataženo a můžou se objevit přeháněky. 19 až 23 stupňů Celsia. Takové budou teploty v neděli. No a příští týden nám to půjde zase trošku dolů.
2: Show a koncerty v rámci sedmých narozenin Rádia MB vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, parťákova hasičárna, diesel auto Junek, okna Sukorady, Antolin Libáň, Zimrstav, Triobar, Magna, koupelny Dušička CZ, město Mnichovo Hradiště, kultura města Mladá Boleslav, koupaliště a motorest Zavadilka, Prondo, městy z Bezno, MB Sauny a městská společnost sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Těšíme se na vás. 14. listopadu v KD Bezno.
0: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.
3: Check it out.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně bedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB.
8: Posloucháš správně.

0: stále ladíte Radio MB. No a teď si představte, že máte herní konzoli, nic jste neudělali a najednou dostanete doživotní zákaz. Přesně to se stalo části majitelů Nintendo Switch 2. Nintendo je začalo hromadně blokovat, protože systém některé hráče omylem označil za problémové. Pak byly zákazy samozřejmě zase zrušeny, takže člověk si koupí konzoli za několik tisíc a Nintendo mu pošle vzkaz. Gratulujeme k nákupu, teď to nepoužívejte. Tak tohle je opravdu luxusní zákaznický servis. No nic, přátelé, nám se blíží 12. hodina dopolední. Nezapomínejte taky na to, že dnes se hraje hokejové utkání Mladá Boleslav Karlovy Vary, a to v 17 hodin a 30 minut. Já se loučím a těším se ještě jednou po 5. odpolední naslyšenou.
1: Rádio MB. Rádio MB. Kde končí signál? My

0: bylo 12 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový páteční den. Obyvatelé Benátek nad Jizerou mohou využívat nově upravený veřejný rekreační prostor v lokalitě Mladská. Město tu dokončilo rozsáhlou revitalizaci. Jejímž cílem bylo vytvořit modernější a příjemnější místo pro aktivní trávení volného času i odpočinek. Více čtěte na našem webu. Na většině území Čech je vysoká šance na růst hub, vyplývá to z map meteorologů i zájmových portálů. Největší pravděpodobnost je v horách na severu Čech. Naopak menší šance mají houbaři na jihu Moravy a na Vysočině. Plné koše nosí houbaři také z bělských lesů.
0: Sportovní servis.
2: Slováci oživují dávnou myšlenku přidružit se k Čechům, alespoň v hokeji. Slovan Bratislava chce údajně vstoupit do české extraligy, přičemž dvoření je velmi aktuální a jednání naprosto seriózní. Slovan svůj zájem oficiálně odprezentuje českým klubům na konci září. Zprávy jsou za námi, přeju pohodový páteční den.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. Přijďte vyzkoušet karibské tance pro děti. Čeká nás salsa, bachata, merenga, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. Kurzy máme pro děti od 4 do 6 let a od 6 do 10 let. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance, roztanči to s námi.
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
2: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
3: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska. Mladoboleslavska.
4: Imagine a land of love, where people have time to care, where everybody's equal, and we all tell the truth. If you're wondering where this magical place is, you don't have to look too far. You'll find it

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Rádio MB. Vypni hlavu, zapni nás.
3: Když tě život kope do zadku, od pondělí až do pátku.

B v kulturním domě Bezno na Mladoboleslavsku se blíží. Tuhle party si můžete užít také vy. 5 skvělých koncertů, narozeninová show, bohatá tombola, spousta dárků, drinky a zlatavý mok. Na pódiu vystoupí Jakub Děkan, Green Day Revival, Pekař, Alchymie a Luboš Odháněl s kapelou Vix. Tahle jedinečná party nás čeká už 14. listopadu a vstupenky pořídíte na www.ticketlife.cz. Vyhledejte si 7. narozeniny Rádia MB. Děkujeme všem skvělým partnerům, díky kterým připravíme úžasný večer. Akci podporují instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, Multikino Sinestar, Parťákova hasičárna, Diesel Auto Junek, Okna Sukorady, Antolin Libáň, Zimrstav, Triobar Mladá Boleslav, Magna Řepov, Koupelny Dušička, Kultura města Mladá Boleslav, Restaurace Motorest Zavadilka, Prondo, Městy z Bezno, MB Sauny,

0: a městská společnost Sportovní a rekreační areály. U toho nesmíte chybět 7. narozeniny Rádia MB 14. listopadu KD Bezno.
1: Rádio MB.
2: Víc hitů než semaforů v Polce.
3: And you love it, yeah. I check it out now.

Ale 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od Pekaře.

sedmé narozeniny Rádia MB, KD Beznoč 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz. Rádio MB.

0: do Sinestar za stovku. Už 19. a 20. září jsou tady kinodny. Užijte si nejnovější filmy jako Spider-Man, Odyssea a mnoho dalších. A v Sinestar jsme si pro vás připravili i něco navíc. Kultovní Pulp Fiction a filmový maraton Hunger Games. To jsou kinodny v Sinestar 19. a 20. září.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty cachryste, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe, otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Rádio MB.
0: Posloucháš správně.

0: 13 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: U zpráv vás vítám. V dobrovickém cukrovaru společnosti Tereos TTD začíná právě dnes řepná kampaň. To znamená, že po sklizni začne do areálu proudit cukrová řepa od pěstitelů z regionu a cukrovar ji bude postupně zpracovávat na cukr a další produkty. Od 2. října se k provozu připojí také lihovar, který v Dobrovici vyrábí líh a bioetanol. V Mnichově zítra začne 191. ročník pivních slavností Oktoberfest. První sud narazí tradičně v poledne primátor bavorské metropole. Poprvé to ale bude zástupce strany zelených. Více poví Jaromír Mrhal.
3: Do 4. října podle pořadatelů dorazí na Oktoberfest více než 6 milionů lidí. V areálu slavností budou i letos panovat přísná bezpečnostní opatření. Dohlížet na ně bude přes 600 policistů, včetně těch z Česka. Konkrétní poznatky o ohrožení pro návštěvníky ale bavorská policie nemá. Tuplák zlatavého moku se bude letos prodávat opět dráž než loni. Vyjde v přepočtu na 360 až 387 korun. Jaromír Mrhal, ČTK, Berlín.
0: Sportovní servis.
2: Hokejisté Mladé Boleslavy dnes přivítají od 17:30 večer na domácím ledě Karlovy Vary. Fanzóna se koná už od 16:30. Také na další novinky se mohou fandové těšit. Nové dresy poprvé na domácím ledě nebo nové video na píseň Zelené srdce. Zprávy končí, je tu další muzika. Ať se vám příjemně poslouchá.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. V našem tanečním kroužku děti rozhýbeme, naučíme je vnímat rytmus a zlepšíme jejich koordinaci i pohybové dovednosti. Čekají je standardní i latinsko-americké tance, spousta energie, zábavy a nových kamarádů.

0: a v Dobrovici. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cooldance. Roztanči to s námi.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ. Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lavu.

tak děravý, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: Sukoradi.cz.
1: 18. září zažije Valečov pořádnou rokovou jízdu. Do přírodního amfiteátru pod hradem Valečov míří dvě velká jména českého roku. Dimitri a Doga. Čeká vás večer plný energie, známých hitů a pořádně našlapané muziky pod širým nebem. Valečovské léto, pátek 18. září. Dimitri a Doga. Tohle bude stát za to. Vstupenky jsou v předprodeji na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. Magna-automotive.jobs.cz

0: Fotbal na Mladoboleslavsku. Fandíme s vámi.
1: Fotbalisté Benátek se v neděli představí na hřišti rezervy Pardubic. Utkání 7. kola ČFL B začne v 10.15. Dobrovice slaví 115. výročí od založení klubu. Fandové se mohou o víkendu těšit na pořádnou porci zápasů. Více čtěte na našem webu. Doma zítra hrají také Kosmonosy. Utkání 7. kola skupiny C proti Bčku Chrudimi začne v 16.30. Ve stejný čas také Dolnobousovský SK vyzve Říčany.
2: Rádio MB. Zap.

ale 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od Pekka

0: narozeniny Rádia MB. KD Beznó 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.
1: Rádio MB.
2: Posloucháš správně.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvený program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně bedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458
7: www.cornell.cz. Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: 14 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Hezký pátek. Příští týden ve čtvrtek se v Mladé Boleslavi před Leteckým muzeem Metoděje Vlacha uskuteční slavnostní představení nového pomníku, věnovaného letcům a dalším příslušníkům britského královského letectva RAF spojeným s Mladoboleslavskem. Pomník připomíná nejméně 37 příslušníků z Mladoboleslavska, kteří během druhé světové války bojovali za svobodu Československa. Už dnes se na Valečově uskuteční poslední koncert v rámci letošního Valečovského léta. Vystoupí tu Dimitri a Doga. Co se týká koncertů, na další se můžeme těšit například 26. září v autokempu Kosmonosy, kde vystoupí 5 kapel. V listopadu nás čeká také velká oslava 7. narozenin Rádia MB v Bezně. Vstupenky na tuto akci pořídíte na ticketlife.cz a v Mladoboleslavském domě kultury právě dnes vystoupí Otazník.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalová šance liga bude o víkendu pokračovat 9. kolem. Mladá Boleslav hraje zítra na domácím hřišti, když v atraktivním utkání přivítá od 15 hodin zbrojovku Brno. Sparta pojede v neděli do Olomouce, anebo Slavia hostí Viktorii Plzeň. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku, pohodový poslech.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. Přijďte vyzkoušet karibské tance pro děti. Čeká nás salsa, bachata, merenga, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. Kurzy máme pro děti od 4 do 6 let a od 6 do 10 let. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance, roztanči to s námi.
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
2: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790.

0: No tak je to tady, kamarádi, a to teď nemluvím jenom o odpoledním úletu, který nám přinesla 14. hodina, ale je tu pátek, přátelé, dočkali jsme to, opět jsme to společně dokázali. No a Pandera, Joy and Fun, tak to byla jasná volba na start do naší dvouhodinovky. Dál už budou pokračovat Labuš, dáme si Poetiku, Def Leppard, no a také trochu se naladíme a rozproudíme na nadcházející víkend. Mrkneme se taky na zajímavé místo narození, které můžete mít ve svém rodném listě. No a mrkneme se v poslední době na dost probíraný, spackaný volební billboardy. Takže pohodlně se usaďte, udělejte si pohodu, já posílám muziku, no a doufám, že u vás je stejně dobrá nálada, jako tady u mě. Tak pojďme do muziky. Days in the middle of the night.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
1: Kde končí signál?
2: My

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: úplně všude. No a my máme taky jednoho grafika, který nám také trochu spackal plakáty. Zhruba před 2 lety se mu totiž povedlo na plakát koncertu Františka Nedvěda dát fotku sice Františka Nedvěda, ale staršího. Samozřejmě koncert měl jeho syn Franta, no a v tu dobu už byl bohužel František Nedvěd starší, který měl mít u nás koncert 2 roky po smrti. No tak občas to s těma plakátama a billboardama může být legrace.
1: Rádio MB. Víc hitů než semaforů v Polse.

0: zlatá tombola, spousta dárků, drinky a zlatavý mok. Na pódiu vystoupí Jakub Děkan, Green Day Revival, Pekař, Alchymie a Luboš Odháněl s kapelou Vix. Tahle jedinečná party nás čeká už 14. listopadu a vstupenky pořídíte na www.ticketlife.cz. Vyhledejte si 7. narozeniny Rádia MB. Děkujeme všem skvělým partnerům, díky kterým připravíme úžasný večer. Akci podporují instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, Multikino Sinestar, Parťákova hasičárna, Diesel Auto Junek, Okna Sukorady, Antolin Libáň, Zimrstav, Trio Bar Mladá Boleslav, Magna Řepov, Koupelny Dušička, Kultura Města Mladá Boleslav, Restaurace Motorest Zavadilka, Prondo, Městy z Bezno, MB Sauny a Městská společnost Sportovní a rekreační areály. U toho nesmíte chybět 7. narozeniny Rádia MB 14. listopadu KD Bezno.
1: Rádio MB. Rádio MB.

0: do Sinestar za stovku. Už 19. a 20. září jsou tady kinodny. Užijte si nejnovější filmy jako Spider-Man, Odyssea a mnoho dalších. A v Sinestar jsme si pro vás připravili i něco navíc. Kultovní Pulp Fiction a filmový maraton Hunger Games. To jsou kinodny v Sinestar 19. a 20. září.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe, otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Radišská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Radio MB. My hrajeme,
3: ty posloucháš. Jsme tým.
4: Ladies and gentlemen, put your hands together for all the stars in the world. Tonight's special guest we have. Come on.

0: Tohle byli Aháči Take On Me na Rádiu MB při pátečním odpolední. No a přátelé, já doufám, že vy už se na víkend chystáte a vyrazit dneska můžete třeba na Valečov, kde si ukončíme sezónu, tedy valečovské léto. V 18 hodin se otvírají brány, 19 hodin a 30 minut hraje Doga, no a 22.00 startují Dimitri. No kamarádi, a vyrazit dneska večer můžete taky na hokej si trochu zafandit. Už druhý zápas mladoboleslavských bruslařů, tedy samozřejmě druhý zápas ostré extraligové sezony, je před námi a tentokrát na domácím ledě ve Ško Energo aréně, takže poprvý doma ostrý zápas nové extraligové sezony. Dnes přivítáme Karlovy Vary a doufejme, že se nám zase bodíky přičtou na náš účet, protože z Českých Budějovic jsme přivezli dva, no a pokud tady u nás doma zůstanou všechny tři, bude to samozřejmě ideální. Takže vidíme se ve Ško Energo aréně, no a možná s někým z vás i na Valečově. Užívejte dál poslech Rádia MB, pro vás je tu dál Ice MC, Give Me The Light.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: 15 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový páteční den. Obyvatelé Benátek nad Jizerou mohou využívat nově upravený veřejný rekreační prostor v lokalitě Mladská. Město tu dokončilo rozsáhlou revitalizaci. Jejímž cílem bylo vytvořit modernější a příjemnější místo pro aktivní trávení volného času i odpočinek. Více čtěte na našem webu. Na většině území Čech je vysoká šance na růst hub, vyplývá to z map meteorologů i zájmových portálů. Největší pravděpodobnost je v horách na severu Čech. Naopak menší šance mají houbaři na jihu Moravy a na Vysočině. Plné koše nosí houbaři také z bělských lesů.
0: Sportovní servis.
2: Slováci oživují dávnou myšlenku přidružit se k Čechům, alespoň v hokeji. Slovan Bratislava chce údajně vstoupit do české extraligy, přičemž Dvoření je velmi aktuální a jednání naprosto seriózní. Slovan svůj zájem oficiálně odprezentuje českým klubům na konci září. Zprávy jsou za námi, přeju pohodový páteční den.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. V našem tanečním kroužku děti rozhýbeme, naučíme je vnímat rytmus a zlepšíme jejich koordinaci i pohybové dovednosti. Čekají je standardní i latinskoamerické tance. Spousta energie, zábavy a nových kamarádů. A kluci, tanec je i pro vás. Je to sport plný pohybu, rychlosti, rytmu a energie. Tak pojďte ukázat, co ve vás je. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi, v Bakově a v Dobrovici. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance. Roztanči to s námi.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ. Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

děravej, je do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: 18. září zažije Valečov pořádnou rockovou jízdu. Do přírodního amfiteátru pod hradem Valečov míří dvě velká jména českého roku. Dimitri a Doga. Čeká vás večer plný energie, známých hitů a pořádně našlapané muziky pod širým nebem. Valečovské léto, pátek 18. září. Dimitri a Doga. Tohle bude stát za to. Vstupenky jsou v předprodeji na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Pavelka Uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

kolem moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

0: 12 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: U zpráv vás vítám. V dobrovickém cukrovaru společnosti Tereos TTD začíná právě dnes řepná kampaň. To znamená, že po sklizni začne do areálu proudit cukrová řepa od pěstitelů z regionu a cukrovar ji bude postupně zpracovávat na cukr a další produkty. Od 2. října se k provozu připojí také lihovar, který v Dobrovici vyrábí líh a bioetanol. V Mnichově zítra začne 191. ročník pivních slavností Oktoberfest. První sud narazí tradičně v poledne primátor bavorské metropole. Poprvé to ale bude zástupce strany zelených. Více poví Jaromír Mrhal.
3: Do 4. října podle pořadatelů dorazí na Oktoberfest více než 6 milionů lidí. V areálu slavností budou i letos panovat přísná bezpečnostní opatření. Dohlížet na ně bude přes 600 policistů, včetně těch z Česka. Konkrétní poznatky o ohrožení pro návštěvníky ale bavorská policie nemá. Tuplák zlatavého moku se bude letos prodávat opět dráž než loni. Vyjde v přepočtu na 360 až 387 korun. Jaromír Mrhal, ČTK, Berlín.
0: Sportovní servis.
2: Hokejisté Mladé Boleslavi dnes přivítají od 17:30 večer na domácím ledě Karlovy Vary. Fanzóna se koná už od 16:15. Také na další novinky se mohou fandové těšit. Nové dresy poprvé na domácím ledě nebo nové video na píseň Zelené srdce. Zprávy končí, je tu další muzika. Ať se vám příjemně poslouchá.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Hezké odpoledne, tady u nás proběhlo střídání Lukyho, za mikrofonem nahrazuje Roman, takže přeju hezké odpoledne, je tady hodina s Romanem. Zrovna jsem si četl o české fotbalové nominaci. Ano, je to tak, nový trenér, nová etapa, španělský kouč fotbalové reprezentace Santi Denia oznámil nominaci na podzimní zápasy Ligy národů. Ukázal na několik nových jmen, včetně Lukáše Ambrose, Romana Macka nebo Matěje Radostu z Teplic. Vedle nich ale nechybí dosavadní opory Ladislav Krejčí nebo Pavel Schulz. Národní tým se na přelomu září a října utká dvakrát s Anglií a jednou s Chorvatskem a Španělskem. No, velmi těžké zápasy. Z Mladé Boleslavy v nominaci tedy nikdo, ještě si někdo musí dát záležet a musí zazářit. Třeba hned zítra Mladá Boleslav hraje na domácím hřišti proti Zbrojovce Brno. No a dnes můžeme samozřejmě vyrazit i na hokej. Boleslav vyzve Karlovy Vary a to už v 17:30. Ať už máte plány jakékoliv, já vám přeju pohodový podvečer. Budeme rádi, když zůstanete v naší dobré společnosti, pokud si chcete odskočit třeba někam za písničkou na Velečov nebo někam jinam, případně na hokej, tak si nám hlavně vraťte. My tu na vás počkáme a skvělá muzika bude připravena. Ještě jednou krásný pátek.
1: Rádio MB, rytmus Mladoboleslavska.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.

0: Na pozitivní vlně jste s rádiem MB, doufám, že jo. Pokračuje hodina s Romanem, přeju vám hezké odpoledne. Taky jsem předevčírem vyrazil na houby, protože zase všude dávají všichni fotky, jak nosí plné košíky. Já jsem vyrazil na své oblíbené místo, na Bělsko. Kam přesně, to vám neřeknu, to my zkušení houbaři vždycky tajíme, znáte to. Každopádně našel jsem a našel jsem hodně. Rostou jako blázen. Kdybych měl sebou 8 košíků, tak věřím, že bych je dokázal v pohodě zaplnit. Takže jsem vybíral opravdu jenom ty nejkrásnější mladé houby, byly to hlavně kačeny a hnědáci. Hned jsem to doma pěkně zamrazil a dnes k obědu jsem si udělal špagety se slaninkou a s houbama. Moc dobrý to bylo. Takže i tohle může být námět pro vás. O víkendu můžete vyrazit třeba do lesa. Očekávám, že tam bude pořádný nápor. Tak hlavně chováme se tam slušně, jo, nevyhazujeme odpadky a jsme potichu. Pokud zůstáváte doma nebo třeba na nějaké párty, tak to beru zpět, tam to rozhodně nehrozí. Rádio hezky pěkně nahlas, užíváme si devadesátky, ale nejen devadesátky, i další skvělou muziku. Bezva odpoledne vám od mikrofonu přeje Roman.
1: Rádio MB.

0: Fotbal na Mladoboleslavsku. Fandíme s vámi.
1: Fotbalisté Benátek se v neděli představí na hřišti rezervy Pardubic. Utkání 7. kola ČFL B začne v 10.15. Dobrovice slaví 115. výročí od založení klubu. Fandové se mohou o víkendu těšit na pořádnou porci zápasů. Více čtěte na našem webu. Doma zítra hrají také Kosmonosy. Utkání 7. kola skupiny C proti Bčku Chrudimi začne v 16.30. Ve stejný čas také Dolnobousovský SK vyzve Říčany.
2: Radio MB. Radio MB.

0: Do Cinestar za stovku. Už 19. a 20. září jsou tady kinodny. Užijte si nejnovější filmy jako Spider-Man, Odyssea a mnoho dalších. A v Cinestar jsme si pro vás připravili i něco navíc. Kultovní Pulp Fiction a filmový maraton Hunger Games. To jsou kinodny v Cinestar 19. a 20. září.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty co, Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer. Protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.
2: Kde končí signál,
3: my

0: Hezké odpoledne, tak teď je zase chvilku třeba také o politice. Přátelé, další prezidentské volby čekají Česko až za necelý rok a půl. Podle odborníků by si ale kandidáti měli začít budovat známost a image už teď. A koukám na průzkum, takový žebříček, koho bychom volili. A podle tohoto průzkumu nejvíce zatím Petra Pavla. Na dalších místech jsou třeba Marek Eben, Andrej Babiš, Karel Havlíček, Marek Vašut a nebo třeba Jiří Drahoš. No uvidíme, kdo prezidentské křeslo nakonec obsadí, ukážou až volební výsledky, ať už to bude kdokoliv, tak podle Čechů by měl být hlavně reprezentativní, inteligentní, vzdělaný, čestný, poctivý, slušný, nestranný nebo nadstranický a být tady pro lidi. A ať už to bude kdokoliv, tak si troufám říct, že úplně všichni zase spokojení nebudou. Ale to je normální. Já doufám, že budete spokojený, co se týká další muziky, taky s tím, že za malou chvíli už s vámi bude David. Těší se na vás. V 17 hodin už bude mikrofon jen a jen jeho. Já se s vámi loučím, budu se těšit o víkendu a pak hlavně v pondělí v dopoledním rozjezdu mezi 9 a 12 hodinou. Pozvánek na dnešek i na víkend už jsme vám přinesli hodně. Ještě přidám poslední, můžete přátelé vyrazit třeba i do kina, protože tam budou filmy za stovku. Podívejte se, Sinestar Mladá Boleslav to jistí, najděte si své místo a užijte si víkend, jak je libo. Mějte se krásně a budeme rádi, když budete nadále ladit jediné mladoboleslavské rádio.
1: Rádio MB.

0: 17 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Hezký pátek. Příští týden ve čtvrtek se v Mladé Boleslavi před Leteckým muzeem Metoděje Vlacha uskuteční slavnostní představení nového pomníku, věnovaného letcům a dalším příslušníkům britského královského letectva RAF spojeným s Mladoboleslavskem. Pomník připomíná nejméně 37 příslušníků z Mladoboleslavska, kteří během druhé světové války bojovali za svobodu Československa. Už dnes se na Valečově uskuteční poslední koncert v rámci letošního valečovského léta. Vystoupí tu Dimitri a Doga. Co se týká koncertů, na další se můžeme těšit například 26. září v autokempu Kosmonosy, kde vystoupí 5 kapel. V listopadu nás čeká také velká oslava 7. narozenin Rádia MB v Bezně. Vstupenky na tuto akci pořídíte na ticketlife.cz a v Mladoboleslavském domě kultury právě dnes vystoupí Otazník.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalová šanceliga bude o víkendu pokračovat 9. kolem. Mladá Boleslav hraje zítra na domácím hřišti, když v atraktivním utkání přivítá od 15 hodin zbrojovku Brno. Sparta pojede v neděli do Olomouce, anebo Slavia hostí Viktorii Plzeň. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku. Pohodový poslech.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Taky po 17. hodině ladíte Rádio MB, je pátek 18. září, ještě jednou můžeme popřát všem Krištofům, je světový den bambusu, za chvíli konkrétně v 17.30 nám startuje taky hokejový zápas Mladá Boleslav Karlovy Vary. No, jaký trend teď frčí na TikToku, to vám řeknu za malou chvíli, no a budeme se bavit i o jednom novém slově. Tak zůstávejte dál dobře naladěni, my jsme Rádio MB.
1: Rádio MB, my hrajeme, ty posloucháš, jsme tým.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: 18. září zažije Valečov pořádnou rokovou jízdu. Do přírodního amfiteátru pod hradem Valečov míří dvě velká jména českého roku. Dimitri a Doga. Čeká vás večer plný energie, známých hitů a pořádně našlapané muziky pod širým nebem. Valečovské léto, pátek 18. září. Dimitri a Doga. Tohle bude stát za to. Vstupenky jsou v předprodeji na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
4: Rádio MB. Za

0: Pavelka Uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Pátek 18. pokračuje, vyladíte Rádio MB, no a taky jsem vám sliboval, že se budeme bavit o jednom novém slově. Víte, jak se to jmenuje, to slovo, nebo spíš, no, dvě slova. Sunday Scaries, strach z neděle večer, protože v pondělí začíná práce. Takže oficiální název pro ten moment, kdy je v neděli 19.42 třeba a vy koukáte do zdi a najednou si vzpomenete, že zítřek existuje. Česky bychom tomu řekli asi jednoduše a dopr. Zítra je pondělí. Nic, přátelé, mějte se moc krásně, koukněte na hokej, už se hraje BK Mladá Boleslav Karlovy Vary. Já se loučím a těším se v pondělí po 17. hodině na slyšenou.
1: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: 17 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový páteční den. Obyvatelé Benátek nad Jizerou mohou využívat nově upravený veřejný rekreační prostor v lokalitě Mladská. Město tu dokončilo rozsáhlou revitalizaci. Jejímž cílem bylo vytvořit modernější a příjemnější místo pro aktivní trávení volného času i odpočinek. Více čtěte na našem webu. Na většině území Čech je vysoká šance na růst hub, vyplývá to z map meteorologů i zájmových portálů. Největší pravděpodobnost je v horách na severu Čech. Naopak menší šance mají houbaři na jihu Moravy a na Vysočině. Plné koše nosí houbaři také z bělských lesů.
0: Sportovní servis.
2: Slováci oživují dávnou myšlenku přidružit se k Čechům, alespoň v hokeji. Slovan Bratislava chce údajně vstoupit do české extraligy, přičemž Dvoření je velmi aktuální a jednání naprosto seriózní. Slovan svůj zájem oficiálně odprezentuje českým klubům na konci září. Zprávy jsou za námi, přeju pohodový páteční den.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB.

0: Fotbal na Mladoboleslavsku. Fandíme s vámi.
1: Fotbalisté Benátek se v neděli představí na hřišti rezervy Pardubic. Utkání 7. kola ČFL B začne v 10.15. Dobrovice slaví 115. výročí od založení klubu. Fandové se mohou o víkendu těšit na pořádnou porci zápasů. Více čtěte na našem webu. Doma zítra hrají také Kosmonosy. Utkání 7. kola skupiny C proti Bčku Chrudimi začne v 16.30. Ve stejný čas také Dolnoboušovský SK vyzve Říčany.
0: Radio MB.

0: Cinestar za stovku. Už 19. a 20. září jsou tady kinodny. Užijte si nejnovější filmy jako Spider-Man, Odyssea a mnoho dalších. A v Cinestar jsme si pro vás připravili i něco navíc. Kultovní Pulp Fiction a filmový maraton Hunger Games. To jsou kinodny v Cinestar 19. a 20. září.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty cachriste, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizzachriste, otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizzachriste, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: 18. září zažije Valečov pořádnou rockovou jízdu. Do přírodního amfiteátru pod hradem Valečov míří dvě velká jména českého roku, Dimitri a Doga. Čeká vás večer plný energie, známých hitů a pořádně našlapané muziky pod širým nebem. Valečovské léto, pátek 18. září. Dimitri a Doga, tohle bude stát za to. Vstupenky jsou v předprodeji na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB. Rytm.

0: Pavelka Uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek!
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB.
8: Víc hitů než semaforů v Polse.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Špatný signál? My jsme všude. Rádio

0: do Sinestar za stovku. Už 19. a 20. září jsou tady kinodny. Užijte si nejnovější filmy jako Spider-Man, Odyssea a mnoho dalších. A v Sinestar jsme si pro vás připravili i něco navíc. Kultovní Pulp Fiction a filmový maraton Hunger Games. To jsou kinodny v Sinestar 19. a 20. září.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty cachryste, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer. Protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Michalka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB.

0: signál? My jsme všude. Rádio MB.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Rádio MB. Rytmus Mladou Boleslavská.
1: Rádio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Radio Mbeg.
1: 31 seconds, and we're going for auto sequence starts.